0: Účinky se posvětujte s Ronikom Elis farmaceutom.
1: Dobré jutro. Zvuky Pibanko.
2: Dve minuty stačia spolu 8. rúk, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo s glasbo. Lady Gaga in Beyoncé starasledne z Telefón. Dobré jutro.